Kartón na dvorek a taký porcelán. Som odrejma, cibulka má, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo čím si, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není ešte.